kým časy už nastaly, děše baví, počekaly, vojdana, dana, vojdana, vojdana, děše baví.